0: Radio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

Rádio Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.